0: tvojím láskou já jedu dál.
1: Posloucháte Signál Rádio.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pěkné sobotní ráno na Signál Rádio, kde se hned ze začátku podíváme na aktuality ze silnic. Příští hodině tu na nás ale opět čekají naše oblíbené 80-kové hity. Navštíví nás tu taková jména, jako jsou Michael Jackson, Peter Kent nebo Kylie Minogue.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Denníčka hlází mezi 110. a 112. kilometrem ve směru na Brno neprůjezdný pravýzdní pruh. Proběhla tam totiž nehoda osobáku a nákladňáku, která by mohla částečně bránit v provozu. Dávejte si tam na sebe velký pozor. Bezpečné jízdy za volantem vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní ráno, s 8 hodinou na Signálu přichází čas na zprávy. Vítá vás Honza Navrátil. Za dodávku covidových vakcín zaplatilo Česko od roku 2020 asi 19 miliard korun. Z letos končící smlouvy z počátku pandemie vyplývá, že země odebrala 41 milionů dávek. Podle ministerstva zdravotnictví bylo využito ale méně než polovina. Letiště Václava Havla odbavilo za červenec 1,9 milionů cestujících, meziročně o 1,9% více. Lidé nejčastěji cestovali do Řecka, kam zamířilo 179 tisíc pasažérů. Ruská armáda včera cvičně odpálila z vojenského kosmodromu v Plesecku mezikontinentální balistickou raketu. Střela urazila vzdálenost dlouhou 6700 kilometrů. Cílem odpalu bylo ověření takticko-technických a letových charakteristik raketového komplexu. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany na síti Telegram.
0: Co se děje v regionu?
1: Konec prázdniny u Českých drah ve znamení posilování vybraných spojů. Dopravce přidává vozy hlavně na linkách z Moravy do Prahy. Se začátkem školního roku se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Posílení se o víkendu dočkávají také spoje do Prahy z Českých Budějovic a více vozů směřuje do metropole také z Plzně.
0: Sport.
1: Kajakář Martin Fuchsa obhájil titul mistra světa na kilometrové trati. Ve finále rychlostních kanoistů v Poznani byl po třech čtvrtinách trati ještě na pátém místě. Závěrečným finišem ale soupeře dotáhl a cílem projel jako první společně s Maďarem Danielem Fejéšem, se kterým se tak dělí o zlatou medaili. Kajakářka Barbora Betlachová obsadila na trati 1000 metrů čtvrté místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobotní den bude s převážně polojasnou až oblačnou oblohou, na východě ještě s dozníváním deště a s bouřkami. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 22 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Hladíte ranní vlny Signála Rádia, které pro vás i o víkendu bude hrát jen ty nejlepší hudební hity minulých let. Už za pár minut si také povíme, která velká hvězda by dnes oslavila narozeniny. Napovím, že ji tu na Signála Rádiu velmi rádi hrajeme. A dám vám přeje pohodový víkend.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jste ve společnosti Signál Rádia. V kalendáři máme 29. srpna, svátek má Evelína a je to také den, kdyby své narozeniny oslavil například slavný britský pilot Formule 1 James Hunt. Jehož příběh proslavil hodně také snímek Rivalové. Tento den je ve znamení narození další velké hvězdy, která před 17 lety odešla do hudebního nebe. Je to král popu Michael Jackson, který svými jedinečnými hity nepřestává fascinovat svět. Film o něm, který měl ještě celkem nedávno premiéru v kinech, je prý nejvýdělečnějším životopisním snímkem vůbec. Na takovou legendu se zkrátka nezapomíná a i my si ji tu připomeneme v našem playlistu.

0: Hezký začátek víkendu, který nám hned od rána dodal celkem jasnou oblohu. Během dne bychom měli mít polojasno až oblačno. Lokálně by nás mohly potkat i přeháňky. Maximální denní teploty by se měly dnes pohybovat okolo 22 až 26 stupni nad nulou. Užijte si pěknou sobotu na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanš ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Na Signále rádiu můžete pravidelně poslouchat velmi zajímavý pořad Miluju Prahu s Davidem Černým, na který se můžete těšit už zase zítra odpoledne. Tentokrát se bude mluvit o Vltavě. Není to jen tepna, která rozděluje město na dvě části, ale dříve to kolem řeky skutečně hodně žilo. Své živnosti u ní provozovali řemeslníci, využívali ji obchodníci, ale sloužila také jako stoka, kam mířil odpad z města. Po Vltavě do Prahy často připlouvali voraři s dřevem ze šumavských lesů a bylo tu slyšet i klapání mlýnů. Velmi oblíbené bývaly zdejší plovoucí plovárny. Jestli chcete vidět, jaká pravidla na nich platila, poslechněte si další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signále rádiu už zítra po 17. hodině.

0: Petr na vlnách signála rádia, máme pár minut před 9:00, kolega Honza Navrátil už má nachystané zprávy a my se také podíváme na to, jak to vypadá na silnicích. V příští hodině nás tady budou čekat například Madonna, Erasure nebo ABBA. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Prohlásí nehodu dodávky a osobáku v ulici Prosecká. Projíždíte tam opatrně, srážka by mohla částečně omezovat provoz. Bezpečné cesty vám přeje Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Začátkem září budou z lánské rodinné hrobky vyzvednuty ostatky Jana Masaryka. Otevření hrobu někdejšího československého ministra zahraničí by mělo přispět k objasnění jeho smrti. Připomeňme, že syn prvního československého prezidenta zemřel za nejasných okolností po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci v březnu v roce 1948. Ačkoliv mělo jít o sebevraždu, tak existuje i podezření na vraždu. Hudebnice Markéta Irglová a scénárista a herec Zdeněk Svěrák včera v Poděbradech převzali cenu Festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack. Cena se uděluje za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě. Zdeněk Svěrák ke svému vztahu k filmové hudbě řekl.
2: Mým snem vždycky bylo psát něco, kde by byly písničky. A jsou písničky, které byly napsány výhradně pro film. A to je není nutno pro Tři veterány a Severní vítr pro Vrchní prchni. Nebýt filmu, tak by nebyly. No ale pokud jde o hudbu, ona je opravdu čarodějka a nejde přes mozek do toho srdce, ale rovnou do srdce.
1: Doplňme, že písně jako Dělání, Pod dubem, Za dubem, Statistika a nebo Ani k stáru dnes patří ke klasikám české populární a filmové hudby. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uzavřely s Venezuelou dohodu o ropě. Podle Trumpa si Washington zajistil kontrolu nad více než 65 miliardami barelů prokázaných zásob ropy ve Venezuele.
0: Co se děje v regionu?
1: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce.
0: Sport.
1: Hokejisté Sparty vyhráli na turnaji Energie Steinmark Trophy nad domácím Štýrským Hradcem 5-1 a připsali si v pátém přípravném utkání na nový ročník Extraligy čtvrté vítězství. Liberec na Sachsen Lotto Cupu porazil pořádající Drážďany 5-2 a České Budějovice podlehly na Lener Cupu 2-7 Rapperswilu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude s převážně polojasnou až oblačnou oblohou, na východě ještě s dozníváním deště a s bouřkami. Vítr dnes zafouká od západu rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 a 27 stupni Celsia. Tolik další zprávy. Hezký den se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Víkendový poslech vám zajišťuje Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Adam. Těšit se můžete už na slíbenou parádní muziku, jsou to nachystaní například Robert Palmer z UB40 a k hudbě také už za pár minut přidáme pozvánku do písku od kolegyně Lucie Sinkové. Tak buďte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: vysíláte se Signál rádiem. Když se řekne veterán, možná si představíte klidnější tempo. Jenže na písku tohle pravidlo v žádném případě neplatí. V dnešní pozvánce to vysvětlí kolegyně Lucie Sinková.
1: Ve Žlutých lázních se totiž právě dnes ukáže, že věk je skutečně jen číslo. Na mistrovství České republiky v beach volejbalu veteránů nastoupí čtyřicátníci i padesátníci. A rozhodně ne proto, aby si jen tak pinkali přes síť. O titul mistra republiky zabojuje celkem 42 mužů a žen. Takže jestli si myslíte, že po 40 už patří sportovní výkon maximálně k televizi, tak vás tady rychle vyvedou z omylu. Čeká vás pořádná porce beach volejbalu, zkušeností a hlavně důkaz, že forma může vydržet opravdu dlouho. Dnes ve Žlutejch.
0: Luci, děkujeme za tip. Tady nás čeká pořádná porce dalších hitů z minulých let. Mikrofonu se už ujímá Bryan Adams.

Posloucháte Signál Radio. Oproti včerejšku by se nám dnes nemělo slunce příliš schovávat. Čeká nás totiž prý polojasno až oblačno.

přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Hledíte sobotní vlny Signál Rádia, kde můžete od příštího týdne zase soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne si můžete opět otestovat vaše znalosti. Když uspějete, získáte poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktu na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve zdejší farmářské prodejně můžete nakoupit čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také další potraviny nebo kosmetiku, sazenice do vašich zahrádek nebo truhlíků a ve zdejším bistru ochutnáte skvělé dobroty. Stačí příští týden poslouchat každé všední ráno naše vysílání, dovolat se do studia a odpovědět správně jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když odpovíte správně, můžete vyhrát poukaz hodnotě 1000 korun, který na farmě můžete uplatnit. Více na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio se pomalu blížíme ke konci této hodiny a to znamená, že se opět vypravíme na silnice. Potom bude následovat kolega Honza Navrátil se svými zprávami a v příští hodině si budeme opět hrát to nejlepší z let 80. Těšit se můžeme, že nám tady budou znít například Pet Shop Boys, Enya nebo Modern Talking.
1: Signál Rádio doprava.
0: Zúžená vozovka by měla být na D5C na 121. kilometru ve směru na Rozvadov kvůli nehodě nákladního auta. Jezděte tam opatrně. Šťastné sobotní cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině plné osmdesátek, pojďme na zprávy. I na letošní konec prázdnin se chystají České dráhy. Dopravce posiluje spoje a přidává vozy hlavně na linkách z Moravy do Prahy. Svého posílení se o víkendu dočkali také spoje do Prahy z Českých Budějovic a více vozů i dnes směřuje do metropole od Plzně. Se začátkem školního roku se pak do provozu vrátí navíc některé školní spoje. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá 3,2 km mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Odvádí také dopravu z obcí Dolní Třebonín a Prostřední Svince. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se zvýší bezpečnost provozu a sníží také hlučnost.
2: Nový přivaděč zajistí přímé napojení Českého Krumlova na dálnici D3 a cestu z Prahy zkrátí o několik kilometrů. Hlavně však odvede část transitní dopravy z přetížených silnic od Kamenného újezdu a z úseku mezi Českým Krumlovem a Římovem.
1: Dodejme, že součástí stavby jsou 3 mosty. Území pod 2 z nich slouží jako biokoridor pro nejrůznější živočichy od obojživelníků až po spárkatou zvěř. Úřady v Nepálu kvůli dešti a mlze přerušily pátrací a záchranné akce po povodni. Tam má v severním Nepálu už přes 600 obětí a více než 3000 lidí jsou stále pohřešovány. Podle nepálského ministra financí bude jeho země na obnovu po povodni potřebovat 4 až 5 miliard dolarů.
0: Co se děje v regionu?
1: Smlouva na stavbu tramvajové trati z Malovanky na Pražský Strahov se dočkala podpisů. Sdružení firem se tak po zdržení, které způsobilo šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude moci pustit do práce. Trať bude dlouhá 1,3 km, bude mít 3 zastávky a její stavba vyjde na 824,2 milionů korun. Jde o částku o 196 milionů nižší, než dopravní podnik původně předpokládal.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Nikola Bartuňková nedotáhla v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále a Elis Mertensové podlehla 6-1, 4-6 a 2-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno a polojasný bude také celý dnešní den. Na východě ještě s dozníváním deště a bouřek. Vítr fouká od západu rychlostí maximálně do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 22 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 10 hodin. Na signálu pokračuje Áďa a nabízí další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: Se Signála rádiem máme 3 minuty po odbytí 10. hodiny a to znamená, že je tu čas na další báječnou muziku z minulých let. Ještě nemáte plány na poslední srpnový víkend? Už za pár minut tu pro vás budeme mít zajímavý tip. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Áďa Adam.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Modern Talking nám dělali společnost na Signál Rádio. Nemáte ještě plány na víkend? Vydejte se na Pelhřimovsko. Po několika letech rozsáhlých oprav se tady totiž znovu otevírá hrad Kámen ve stejnomenné obci. Přivítá nás nově návštěvnické centrum a těšit se můžete na expozice propojující historii památky se sbírkou historických motocyklů. Více prozradí ředitel Muzea Vysočiny Ondřej Hájek.
1: Rozšířila se expozice motocyklů do více prostor, zmenšila se poněkud ta interiérová expozice, ale zmenšila se s tím, že vlastně se zmenšila jen o jednu místnost, protože naopak my jsme jednu místnost, která původně byla jako zázemí hradu, nechali zpřístupnit pro návštěvníky a propojili jsme ji tak, jak historicky byla. Expozice motocyklů je větší svou plochou, počtem strojů větší není, je spíš kvalitnější z hlediska výběru a prezentace těch strojů.
0: Hrad Kámen prošel větší rekonstrukcí po půl století a když sem stihnete dorazit během dneška, tak budete mít zcela výjimečně vstup zdarma.

0: S vámi je sobotní signál rádio, kde se můžeme dnes těšit po většinu dne na polojasnou až oblačnou oblohu. Neděle by měla být ještě o něco jasnější, maximální denní teploty se budou pohybovat ale dost podobně, a to okolo 26 stupňů Celsia. Užijte si klidný víkend se signál rádiem, kde budeme ještě hrát například Queeny, Cher nebo Tight Fit.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Jste se Signál rádiem, kde nás zítra čeká opět velmi zajímavý rozhovor. Tentokrát vás pozveme do poštovního muzea. Jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Mariou Šatkovskou. To vše v nedělním rozhovoru s Lubošem Dvořákem po 18. hodině.

0: Zdravím vás ze studia Signál Rádia, kde nám už za chvíli obohatí vysílání. Kolega Honza Navrátil se svými zprávami a po nich nám tady budou hrát například Roxette, Bonnie M nebo Phil Collins. Čeká vás tady to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ještě předtím se ale mrkneme na silnice. Hlášenou nehodu máme tentokrát na D11 mezi 25. a 26. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Silnice by měla být sjízdná se zvýšenou opatrností. Bezpečné jízdy po celém Česku vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké dopoledne i se sobotní 11. hodinou pro vás mám další zprávy. Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českem do Srbska k hašení požáru v přírodě se vrací domů. Podle vyjádření hasičského záchranného sboru na síti X už tento stroj není v Srbsku potřeba. Včerejší večer byl v Česku ve znamení silných bouřek. Pásmo se silnými nárazy větru přes 60 km za hodinu v podvečer dorazilo z Bavorska do jižních Čech a následně prošlo jižní a východní polovinou republiky. Na jižní Moravu z Rakouska doputovala supercelární bouře s krupobytím. V pražském obecním domě dnes začala výstava Poklady světové filatelie. Zájemci na ní mohou poprvé v Česku vidět nejdražší poštovní známku světa, One Cent Magenta, známou také jako britskou Guajánu. Hodnota všech vystavených známek se podle pořadatelů bude blížit miliardě korun. Příprava výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů. Mimochodem, britská Guajána, vytištěná na purpurovém papíře, je jediným exemplářem svého druhu. Říká to za pořadatele výstavy Tomáš Mádl.
2: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu a stojí to 250 milionů, takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná, za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím dodělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat. Že?
1: Ještě doplním, že výstava v pražském obecním domě potrvá do 6. září.
0: Co se děje v regionu?
1: Fanoušci letectví si do svých diářů zapisují datum 1. září. Právě v tento den totiž do hlavního města poprvé přiletí letoun Airbus A350 v unikátním zlatém nátěru. Na letiště Václava Havla ho vyšle tajvanská společnost Starlux Airlines, která operuje linku mezi Prahou a Taipei. Od podzimu bude tento letoun do Prahy létat pravidelně. Úterní přílet tak nebude jednorázovou atrakcí.
0: Sport.
1: Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů a zítra bude na neolympijské trati obhajovat titul. Askifařka Alice Prokešová dojela na mistrovství světa v Amsterdamu ve finále C3 a celkově tak skončila na šampionátu na 15. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno až oblačno, na východě ještě doznívá déšť, vítr fouká od západu rychlostí do 3 až 7 metrů za sekundu a nejvyšší teploty se pohybují mezi 22 a někde i kolem 27 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra, tedy v neděli, tak to vám povím za hodinu. Do té doby si užívejte další dávku 80, kterou servíruje Áda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pěkné dopoledne ze studia Signál Rádia. Máme 2 minuty po odbytí 11. hodiny, která bude ve znamení samé úžasné hudby z 80. let. Užijte si dnešní pohodový den, svátek mají Everiny, tak nezapomeňte popřát. Áda Adam vás bude i nadále naší muzikou provázet.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sestry a Signál Rádia vám přeji krásný víkend, který nám opět zpestří signály světových hitparád 80. let. Proto je tady už se mnou ve studiu Martin Hovorka, aby nás nalákal na dnešní 18. hodinu. Ahoj Martine, tak co pro nás máš tentokrát nachystané?
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Zdravím všechny fanoušky osmdesátek, pokud právě teď žehlíte puky na svých džínsech, nebo skládáte Rubikovu kostku, či zalíváte ve skleníku, tak to děláte dobře, protože to jsou všechno aktivity, které nás bavily v 80. letech. A já k tomu přidám dneska i krapet muziky. My se podíváme s naším hudebním speciálem do roku 1980. O písničkách z tohoto roku budou dnešní signály světových hitparád. Já vám konkrétně odehraji 10 největších hitů na evropském kontinentu na konci prázdnin před 46 lety. Teď budu mluvit trošku v hádankách, každopádně zazní písnička, kterou si John Lennon oblíbil pár týdnů před svou smrtí. Taky si pustíme největší taneční hit roku 1980 a prozradím vám, kdo urazil Davida Bowieho během natáčení jeho videoklipu. Tak se těšíme dneska přesně v 6, tady na Signál Rádiu, jsem Martin Hovorka a přeji vám hezkou sobotu.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.

0: OMD nám změnili v reproduktorech Signal Rádia, kde už hledáme, kterou kazetu bychom mohli vybrat do dnešního magneťáku a něco si už o ní za pár minut povědět. Mezitím si dáme další parádní hity z let minulých. Rád tam tu ještě budou například Michael Jackson nebo Jason Donovan. A nezapomeňte, že od příštího týdne tady budeme opět soutěžit.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát

0: Michael Jackson nám hrál na Signál Rádio, kde jsme pro vás opět probrali naší sbírku kazet do místního magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pro ty nejlepší hitovky se pro vás vydáváme kolem celého světa, což nám pomohlo i k této písničce, která se přímo jmenuje All Around the World a je od zpěvačky Lissy Stansfield. Za její výkon v této skladbě ji nominovali na cenu Grammy, takže se můžete těšit na uznávaný a parádní song s chytlavou melodií, který vás jen tak nepustí. To naše osmdesátky dělají často. Jakmile je jednou uslyšíte, už se vás drží a nikam vás nepustí. Zapínám play na naše magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Signál Rádio se společně mrkneme na další dopravní novinky a po nich přijdou polední zprávy. V příští hodině se můžeme těšit například na George Harrisona, Michaela Boltona nebo Otavan. Užívejte si společně s námi 80kové léto.
1: Signál Rádio doprava.
0: Vášenou nehodu máme na D5 na 121. kilometru ve směru na Rozvadov. Dávejte si tam na sebe pozor. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio, které můžete pomocí DAB+ poslouchat prakticky po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní poledne, 12. hodina je tady a s ní na signálu také další zprávy. Při dnešní mši měla být do krypty baziliky v Jablonném v Podještědí uložena lebka svaté Zdislavy. Nestalo se tak, litoměřická diecéze s tímto krokem zatím vyčkává. Připomeňme, že restaurátoři lebku vyprošťovali před 16 hodin z betonu, do kterého ji zalil zloděj poté, co ji 12. května z baziliky odcizil a plánoval její pohřbení do vody. Po letní přestávce se na televizi CNN Prima News vrací partie Terezie Tománkové. Hostem její první části bude zítra prezident Petr Pavel. Jak zakopat pomyslné příkopy mezi vládou a Pražským hradem? I o tom bude v neděli od 11 hodin hovořit. Pavel mimo jiné prohlásil, že se s premiérem Andrejem Babišem domluvili na společných schůzkách k zahraniční politice. Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 27 lidí. Dalších 42 pak bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje více než 380 osob. Podle agentury Reuters to uvedl šéf zprávy kyjevské oblasti Timur Tkačenko.
0: Co se děje v regionu?
1: 700 tisíc korun investovala pražská fotbalová Sparta do zajištění nedělního ligového derby se Slavií. Finance se využijí na detekci bezpečnostních rizik, organizaci příchodu a odchodu diváků a také na monitoring pohybu rizikových skupin. Připomeňme, že minulý souboj pražských celků musel být po vniknutí fanoušků na hrací plochu ukončen za stavu 3-2 pro Slavii.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elis Mertensovou 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla, a to 6-1, 4-6 a 2-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, s teplotami od 22 do 27 stupňů Celsia. Zítřejší den bude také většinou s polojasnou oblohou, na horách počítejme s přehánkami, k večeru bude ale oblačnosti od západu přibývat. Vítr zítra zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme o něco vyšší než dnes. Vystoupají na hodnoty od 24 do 28 stupňů, na Moravě bude ještě o něco tepleji, až kolem 30. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Sobotní poledne trávíte se Signál Rádiem, odbyla 12. hodina a od mikrofonu vás zdraví Áda Adam. Už za pár minut si povíme o nejdražší poštovní známce světa. O tom, jaká je její cena a kde ji můžete vidět, prozradíme po další skvělé hudbě na Signál Rádiu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte Signál Rádio, 250 milionů korun. Takovou cenu odhadují odborníci u nejdražší poštovní známky světa, britská Guyana, a vy ji můžete aktuálně vidět v Česku. Dnes ráno totiž prý začala výstava Poklady světové filatelie v pražském obecním domě. Už od brzkých hodin se tam tvořily fronty zájemců, aby tento jedinečný kus viděli na vlastní oči. A není se čemu divit, výstava potrvá relativně krátkou dobu, ale nebojte, jestli to nestihnete tento víkend, máte ještě čas do toho příštího, a to konkrétně do neděle 6. září. Na Signál Rádiu se mikrofonu ujímá Michael Bolton.

0: Lionel Richie nám dělal společnost při sobotním Signál rádiu, kde už od pondělí můžete opět otestovat vaše všeobecné znalosti.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Hra Ano nebo ne tentokrát nabízí poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve zdejší farmářské prodejně můžete nakoupit čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také další potraviny nebo kosmetiku, sazenice do vašich zahrádek nebo truhlíků a ve zdejším bistru ochutnáte skvělé dobroty. Stačí příští týden od pondělí poslouchat každé ráno až do pátku naše vysílání, dovolat se do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na soutěžní otázku. A to jednoduše, ano nebo ne. Pro více informací navštivte naše webovky www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád

0: Hladíte vlny signál rádia a jelikož už se blíží čas mého odchodu, tak už přišel čas příchodu moderátorky Terky Veselé. Já tě tady zdravím.
1: Děkuji, já tebe taky zdravím.
0: Chtěl jsem se tě zeptat, my si tykáme, už je to tím, že se známe docela dlouho.
1: Celkem jo.
0: Ale teď jsem tady četl, že v práci se kolikrát už jako běžně jako od začátku tyká a že to moc nikomu nevadí, že je to takový nový trend. Co si ty o tom myslíš? Zažila jsi to i jinde?
1: Hele, já jsem si popravdě asi nikdy nevykala.
0: Já
1: jsem, no, jako na takových těch brigádách, co jsem vždycky byla, tak jsme se tykali. Takže vlastně je to pro mě taková jako normálka.
0: A i mezigeneračně? Nebo to bylo v rámci...
1: No, jako ve finále jo, když byl třeba šéf i prostě dvakrát tolik starší, tak jsme se tykali. Ale asi jsem měla jenom štěstí.
0: No tak štěstí máme tady taky na to, že my si spolu můžeme tykat určitě. Ano. Není to kvůli jenom té práci. A štěstí máme určitě i na další osmdesátky, který tady na nás čekají.
1: Ano. To je moje oblíbená.
0: Tady je to tvoje. Ada Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase zítra ráno. Ahoj.

0: chvíli před jednou hodinou odpolední jsme se na Signal Radio vezli na hitu Tom's Dinner od Susan Vega. Po odbytí celé to na vás čekají London Beat, ABBA nebo Bon Jovi, ale teď už doprava a zprávy s Honzou Navrátilem.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jako první se zastavíme v ulici Povltavská na Praze 8, kde se srazila dvě osobní auta a kde počítejte s uzavřeným levým jízdním pruhem. Srážka dvou osobáků je momentálně i na jižní spojce ve směru na Zahradní město. Tady bylo nutné naopak uzavřít pruh střední. A jako poslední tu máme nehodu v ulici k Barandovu, hned za křižovatkou s ulicí k Austisu ve směru z centra. Na všech místech projíždějte opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 13. hodina je tady. Na Signálu máme pro vás další zprávy. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letošních 310 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO v rozhovoru pro server Novinky řekla, že vláda tentokrát zaplatí všechny reálné výdaje, které předchozí kabinet opomíjel. V dalších letech ale už chce deficit srážet. Ministryně financí spoléhá hlavně na rychlejší růst ekonomiky a také na lepší výběr daní. V Česku od včerejšího večera místy spadlo přes 30 litrů vody na metr čtvereční. Nejvíce pršelo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech. Bouřky podle meteorologů nezpůsobily výraznější škody. Hasiči v Adržbachu mají za sebou náročnou noční záchrannou akci. Více než 10 hodin strávili 3 ženy a 2 muži na skalním útvaru Milenci. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset několik metrů nad zemí. Další 4 lidé pak čekali těsně pod vrcholem. Zásah záchranářů skončil kolem 5:45 ráno. Z výzkumu, jehož závěry zveřejnil The Guardian, vyplývá, že ve světě přibývá případů, kdy se umělá inteligence uživatelům doslova vymkne. Není výjimkou, kdy systém lže, ignoruje pokyny a sleduje své cíle škodlivými způsoby.
0: Co se děje v regionu?
1: Víkend přinese v Praze další změny ve vedení tramvajových linek. V souvislosti se zahájením výluky na Žižkově bude od soboty linka 5 v Holešovicích od zastávky nádraží Holešovice ve směru na výstaviště pokračovat jako linka 6. Linka 34 bude zrušena. V pondělí 31. srpna bude obnoven provoz na Hlávkově mostě. Cestující tak získají rychlejší spojení 5 z Vltavské do centra a 12 do Karlína.
0: Sport.
1: Párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal obsadila na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu 10. místo. Ve finále B skončila česká posádka 4. A Jakub Špicár a Daniel Havel postoupili na mistrovství světa do finále debl kajakářů na trati 500 metrů. V semifinále obsadili 2. místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy ve 13 hodin doplníme ještě pohledem na počasí. Venku je dnes polojasno, teploty měříme od 22 do 27 stupňů Celsia. Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách počítejme s přeháňkami, k večeru bude ale oblačnosti zítra od západu přibývat. Nejvyšší denní teploty v poslední den tohoto týdne naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia. Na Moravě se budou teploty pohybovat kolem 30. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pohodové sobotní odpoledne ze Signál Rádia. My jsme se tady ve studiu prohodili s kolegou Ádou Adamem, takže od teď vás bude zdravit Terka Veselá. Ale nebojte, na hudbě se to nijak neprojeví, stále nás budou provázet osmdesátky. A taky zamíříme do muzeí a poslechneme si, jak se jejich návštěva postupně mění. Teď už ale mějte příjemný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Bon Jovi a Living on Prayer, tuhle pecku nejen 80. let vám hrálo Signal Radio. Muzeum nemusí být jenom o tichu, vitrínách a nápisu nedotýkat se. Tentokrát se totiž otevřelo i těm, kteří si chtějí něco vytvořit, posedět v zahradě i s dobrým jídlem a užít si den trošku jinak. Pokračuje Lucka Sinková.
1: Takže pokud máte pocit, že muzeum a piknik nejdou úplně dohromady, tak vás tady vyvedou z omylu. V umělecko-průmyslovém muzeu se totiž spojilo umění, zahrada, tvoření a samozřejmě i něco dobrého k zakousnutí. A není to jen zábava pro děti. Program je připravený i pro nás velké. Takže stačí vzít deku, dobrou náladu a hlavně chuť muzeum si užít trochu netradičně. Prostě piknikově.
0: Tak jste to slyšeli, do umělecko-průmyslového muzea klidně i sídlem na zahradu. Tak ještě využijte letních dnů a užijte si poznávání s piknikem k tomu. Teď už Enigma.

0: Královská kapela na Signal Radio přinesla hit It's a Hard Life. Dostala nás tak skoro do půl druhé a vy se už můžete těšit, že za chviličku uslyšíte Eltona Johna, New Kids on the Block a Smokey.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signal Radio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Užíváte si 80kové léto na Signal Rádiu. Poslední prázdninový víkend nám objednal opravdu nádherné počasí. Zítra by se měly teploty také držet kolem 27 stupňů Celsia. Ale ať už bude jakkoliv, nic to nezmění na tom, že po 17. hodině vás zítra v našem vysílání bude čekat repríza posledního dílu pořadu Miluju Prahu. Tentokrát vás David Černý obohatí informacemi o tepně našeho hlavního města. Uslyšíte, jak to dříve kolem Vltavy skutečně žilo, k čemu všemu řeka sloužila, odkud po ní připlouvali voraři a mnoho dalšího. Tak nás laďte už zítra po 17. hodině.

0: Na pohodových vlnách jsme na Signál rádiu společně zakončili 13. hodinu odpolední. Slovo si opět po hodině převezme kolega Honza Navrátil. My se podíváme na silnice a pak už to s osmdesátkami zase rozjedou Tina Turner, Roy Orbison nebo Sabrina.
1: Signál rádio doprava.
0: Při 14. hodině se stále dávejte pozor na jižní spojce ve směru na Zahradní město, kde je kvůli nehodě dvou osobních aut neprůjezdný střední jízdní pruh. Nehodu hlásí i ulice Povltavská, kde naopak uzavřeli pravý jízdní pruh někde na pomezí nemocnice Bulovka. A s pravděpodobným zpožděním počítejte v ulici k Barandovu, kde se ve směru z centra srazily tři osobáky a kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Buďte za volanty opatrní a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Začátkem září budou z lánské rodinné hrobky vyzvednuty ostatky Jana Masaryka. Otevření hrobu někdejšího československého ministra zahraničí by mělo přispět k objasnění jeho smrti. Připomeňme, že syn prvního československého prezidenta zemřel za nejasných okolností po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci v březnu v roce 1948. Ačkoliv mělo jít o sebevraždu, tak existuje i podezření na vraždu. Hudebnice Markéta Irglová a scénárista a herec Zdeněk Svěrák včera v Poděbradech převzali cenu Festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack. Cena se uděluje za mimořádný přínos české nebo světové filmové hudbě. Zdeněk Svěrák ke svému vztahu k filmové hudbě řekl.
2: Mým snem vždycky bylo psát něco, kde by byly písničky. A jsou písničky, které byly napsány výhradně pro film. A to je není nutno pro Tři veterány a Severní vítr pro vrchní. Nebýt filmu, tak by nebyly. No ale pokud jde o hudbu, ona je opravdu čarodějka a nejde přes mozek do toho srdce, ale rovnou do srdce.
1: Doplňme, že písně jako Dělání, Pod dubem, Za dubem, Statistika anebo Ani k stáru dnes patří ke klasikám české populární a filmové hudby. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uzavřely s Venezuelou dohodu o ropě. Podle Trumpa si Washington zajistil kontrolu nad více než 65 miliardami barelů prokázaných zásob ropy ve Venezuele.
0: Co se děje v regionu?
1: Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí vstoupí v září do další etapy. Po více než roce se tramvaje opět vydají na trasu Škrétovou ulicí mezi Vinohradskou ulicí a stanicí IP Pavlova. Změna se dotkne linek 11 a 13. Přímé spojení s Vinohrady naopak ztratí část Vršovic. Přímo na Václavském náměstí se trať dokončí v příštím roce.
0: Sport.
1: Hokejisté Sparty vyhráli na turnaji Energie Steinmark Trophy nad domácím Štýrským Hradcem 5-1 a připsali si v pátém přípravném utkání na nový ročník Extraligy čtvrté vítězství. Liberec na Sachsen Lotto Cupu porazil pořádající Drážďany 5-2 a České Budějovice podlehly na Lener Cupu 2-7 Rapperswilu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je převážně s polojasnou až oblačnou oblohou. Teploty měříme od 22 do 27 stupňů Celsia. Zítřejší den bude většinou s polojasnou oblohou. Na horách ještě s přehánkami. K večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. A nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 24 do 28 stupňů. Na Moravě i kolem 30. Tolik další sobotní zprávy. Hezké odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezké odpoledne i ode mě. S odbytím druhé hodiny se nám tady vytvořil další 60-minutový playlist 80. Jako vždy se máte na co těšit. A nadšení prohloubí i kolega Martin Hovorka, který vám už za pár minut prozradí, co na vás bude čekat v dnešních signálech světových hitparád. Tak se to nenechte ujít, ale pro teď vám bezstarostný poslech naší hudby přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byla Sabrina v éteru Signál Rádia. Už za chvíli v něm zazní Imigrant nebo Škorpioni, ale nejprve si slovo převezme kolega Martin Hovorka.
1: Zdravím všechny fanoušky osmdesátek, pokud právě teď žehlíte puky na svých džínsech nebo skládáte Rubikovu kostku, či zalíváte ve skleníku, tak to děláte dobře, protože to jsou všechno aktivity, které nás bavily v 80. letech. A já k tomu přidám dneska i krapet muziky. My se podíváme s naším hudebním speciálem do roku 1980. O písničkách z tohoto roku budou dnešní signály světových hitparád. Já vám konkrétně odehraji 10 největších hitů na evropském kontinentu na konci prázdnin před 46 lety. Teď budu mluvit trošku v hádankách. Každopádně zazní písnička, kterou si John Lennon oblíbil pár týdnů před svou smrtí. Taky si pustíme největší taneční hit roku 1980 a prozradím vám, kdo urazil Davida Bowieho během natáčení jeho videoklipu. Tak se těšíme dneska přesně v 6 tady na Signál Rádiu. Jsem Martin Hovorka a přeji vám hezkou sobotu.

0: 3:30 odpolední jsme na Signal Rádiu protancovali s Whitney Houston. Už za chvíli Stevie Wonder, B-52s nebo Sister Sledge, ale teď si pojďme připomenout, co nás od pondělí čeká za soutěž.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Sister Sledge a We Are Family. A pro všechny rodiny, které teď připravují sešity a učebnice dětem, si pojďme dát tip na výlet ještě před prvním školním zvoněním. Poslední prázdninový víkend by byla škoda si neužít a ještě na poslední chvíli trošku nesklidnit a nespomalit. A proto by mohly být skvělým místem Brdy a Podbrdsko ve středních Čechách. Z Prahy by vám cesta měla trvat přibližně hodinu a půl, což je délka, která se dá ještě zvládnout, když víte, že v cíle na vás čeká nádherná příroda, rozsáhlé lesy a hlavně spousta klidu. Oblast je ale zajímavá nejen přírodou, ale i svou historií, protože můžete narazit na pozůstatky vojenské minulosti, industriální památky, ale také hrady a zámky. Takže kam už to budete směrovat je na vás, ale tak či tak by to mohla být ideální možnost, jak si před začátkem školního roku ještě trošičku vyčistit hlavu. Pro teď vám ale budou muset stačit osmdesátky a Roxette.

0: Italské rytmy na Signál Rádio přinesl Eros Ramazzotti. Hudební štafetu si od něj pro příští hodinu převezmou Alphaville, Rod Stewart nebo Madonna, ale přednost má doprava a zprávy Honze Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině zamíříme na D1, kde nejdříve buďte obezřetní ve směru do Prahy. Na 25. kilometru je nehoda, která může tvořit překážku ve skoro celé šířce vozovky. A D1 ve směru na Ostravu hlásí nehodu nákladního a osobního vozidla na 206. kilometru. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte pohodové cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní poslech Signál Rádia, opět po hodině plné 80. Pojďme na zprávy. I na letošní konec prázdnin se chystají České dráhy. Dopravce posiluje spoje a přidává vozy hlavně na linkách z Moravy do Prahy. Svého posílení se o víkendu dočkali také spoje do Prahy z Českých Budějovic a více vozů i dnes směřuje do metropole od Plzně. Se začátkem školního roku se pak do provozu vrátí navíc některé školní spoje. Nový přivaděč z dálnice D3 zrychlí cestu do Českého Krumlova a na Lipno. Stavba dlouhá 3,2 km mezi Dolním Třebonínem a Rájovem trvala 2 roky a stála necelých 400 milionů korun. Odvádí také dopravu z obcí Dolní Třebonín a Prostřední Svince. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se zvýší bezpečnost provozu a sníží také hlučnost.
2: Nový přivaděč zajistí přímé napojení Česko-Krumlova na dálnici D3 a cestu z Prahy zkrátí o několik kilometrů. Hlavně však odvede část transitní dopravy z přetížených silnic od Kamenného újezdu a z úseku mezi Českým Krumlovem a Římovem.
1: Dodejme, že součástí stavby jsou 3 mosty. Území pod 2 z nich slouží jako biokoridor pro nejrůznější živočichy od obojživelníků až po spárkatou zvěř. Úřady v Nepálu kvůli dešti a mlze přerušily pátrací a záchranné akce po povodni. Tam má v severním Nepálu už přes 600 obětí a více než 3000 lidí jsou stále pohřešovány. Podle nepálského ministra financí bude jeho země na obnovu po povodni potřebovat 4 až 5 miliard dolarů.
0: Co se děje v regionu?
1: Smlouva na stavbu tramvajové trati z Malovanky na Pražský Strahov se dočkala podpisů. Sdružení firem se tak po zdržení, které způsobilo šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bude moci pustit do práce. Trať bude dlouhá 1,3 km, bude mít 3 zastávky a její stavba vyjde na 824,2 milionů korun. Jde o částku o 196 milionů nižší, než dopravní podnik původně předpokládal.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Nikola Bartuňková nedotáhla v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále a Elis Mertensové podlehla 6-1, 4-6 a 2-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: 22 až 27 stupňů Celsia, tak to jsou maximální hodnoty, které měříme dnes, tedy v sobotu. Venku je převážně polojasno. Zítřejší den bude také polojasný. Na horách s přeháňkami k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr zítra zafouká od jihozápadu a nejvyšší denní teploty budou ještě o stupeň vyšší. Měřit budeme mezi 24 a 28 stupni Celsia, na Moravě i kolem 30. Tolik další sobotní zprávy. Pokračujeme na signálu 80.
0: Signál Rádio.
3: V 15. hodině vám budou jako první hrát Alphaville, Rod Stewart a Madonna, takže pokud jste milovníci 80, ladíte ten správný signál. S vámi je stále Terka Veselá, já vám přeju krásné sobotní odpoledne. A jelikož tipu na výlet není nikdy dost, už za chvíli dostanete další, tentokrát ale od kolegy Luďka Savany Urbánka. Nejdříve ale slibovaná hudba.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Královna popu s hitem Like a Prayer na Signál Rádiu, kde se vydáme k romantické zřícenině s loďkem Slavanou Urbánkem.
1: Hezký dobrý den. Nad malebným údolím řeky Jihlavy stojí zbytky kdysi významného hradu rytířů templářského řádu. Zřícenina Templštejn je romantickým místem lákajícím svou historií i krásným výhledem. Navíc jeho návštěvu můžete spojit s procházkou malebným údolím řeky Jihlavy. Zřícenina se nachází 3 kilometry severozápadně od obce Jamodice a asi 10 kilometrů od města Moravský Krumlov. Stojí na skalnatém ostrohu vysoko nad pravým břehem řeky Jihlavy, která tu vyhloubila malebné údolí. Nejsnazší přístup k hradu je od Jamodic. Od zastávky autobusu Jamodice je to necelé 2 kilometry, přímo z obce Jamodice o kilometr dále. Tato cesta je pohodlná jen mírně z kopce. Naopak velké stoupání vás čeká, pokud se rozhodnete jít z údolí Jihlavy od kempu pod Templštýnem. Je to sice jen 500 vzdálenostních metrů, ale do prudkého kopce, takže tato cesta není vhodná pro hůře pohyblivé návštěvníky. Výlet na Templštejn můžete spojit třeba ještě se zastávkou v Moravském Krumlově. Na zdejším zámku si prohlédnete slovanskou epopej. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Půl čtvrté si dopřáváte to nejlepší z osmdesátek na Signál Rádio. Nás v playlistu čekají hity od Depeche Mode, Michaela Jacksona nebo Ricky Epovery, ale to až potom, co si připomeneme, co bude dneska znít v éteru po 18. hodině.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Kus Itálie jsme si vychutnali s Ricky e Poveri. A jelikož z Itálie nebo jakékoliv jiné destinace se většina spíš naopak vrací, pojďme si říct, na co se můžete s příchodem září těšit aspoň u nás. Signal Radio si pro vás totiž připravilo další fantastickou soutěž, ve které tentokrát můžete vyhrát poukaz s hodnotou 1 000, se kterým nakoupíte na farmě Hanč ve Vraňanech. A ať už si vyberete čerstvě sklizenou zeleninu, ovoce, sazenice nebo připravené dobroty v bistru, rozhodně nebudete litovat. O poukazy se bude soutěžit každé ráno od pondělí do pátku a jako vždy se soutěží hrou Ano nebo Ne, o které se více dozvíte na www.signalradio.cz.

0: byly Simple Red a hit Stars. Hodinkové ručičky ukazují za 2:04, neboli čas na dopravu a aktuality Honzy Navrátila. Pak už Tears for Fears nebo Jermaine Jackson a Pia Zadora.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pokud zrovna míříte do Prahy a jedete po D1, počítejte s tím, že na 171. kilometru je porouchané vozidlo, které může bránit v provozu v celé šířce vozovky. Pravděpodobně se tady bude tvořit i kolona, tak buďte připraveni na případné zdržení. Buďte na sebe za volanty opatrní.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dneska odpoledne i se sobotní 16. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Vítejte. Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českem do Srbska k hašení požáru v přírodě se vrací domů. Podle vyjádření hasičského záchranného sboru na síti X už tento stroj není v Srbsku potřeba. Včerejší večer byl v Česku ve znamení silných bouřek. Pásmo se silnými nárazy větru přes 60 km za hodinu v podvečer dorazilo z Bavorska do jižních Čech a následně prošlo jižní a východní polovinou republiky. Na jižní Moravu z Rakouska doputovala supercelární bouře s krupobytím. V pražském obecním domě dnes začala výstava Poklady světové filatelie. Zájemci na ní mohou poprvé v Česku vidět nejdražší poštovní známku světa, One Cent Magenta, známou také jako britskou Guajánu. Hodnota všech vystavených známek se podle pořadatelů bude blížit miliardě korun. Příprava výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů. Mimochodem, britská Guajána, vytištěná na purpurovém papíře, je jediným exemplářem svého druhu. Říká to za pořadatele výstavy Tomáš Mádl.
2: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu. A stojí to 250 milionů, takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná, za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím kdo dělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat. Že?
1: Ještě doplním, že výstava v pražském obecním domě potrvá do 6. září.
0: Co se děje v regionu?
1: Fanoušci letectví si do svých diářů zapisují datum 1. září. Právě v tento den totiž do hlavního města poprvé přiletí letoun Airbus A350 v unikátním zlatém nátěru. Na letiště Václava Havla ho vyšle tajvanská společnost Starlux Airlines, která operuje linku mezi Prahou a Taipei. Od podzimu bude tento letoun do Prahy létat pravidelně. Úterní přílet tak nebude jednorázovou atrakcí.
0: Sport.
1: Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů a zítra bude na neolympijské trati obhajovat titul. Askifařka Alice Prokešová dojela na mistrovství světa v Amsterdamu ve finále C3 a celkově tak skončila na šampionátu na 15. místě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, místy i oblačno, teploty měříme od 22 i kolem 27 stupňů Celsia. Nedělní den bude většinou s polojasnou oblohou, na horách počítejme s přeháňkami. Zítra k večeru bude oblačnosti od západu přibývat a vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší nedělní teploty naměříme od 24 do 28 stupňů, na Moravě počítejme s teplotou kolem 30. Tolik další sobotní odpolední zprávy. Pokračujeme na Signálu 80.
0: Signál Rádio.
3: Další vlna 80. je tu. Na Signál Rádio nás čekají hity od Tears for Fears, Falka a mnoho dalších. Ale pokud byste si s naší hudbou rádi i nikam vyrazili, za chviličku si dáme tip, kam se podívat už klidně dnes a kam hlavně můžete vzít vaše děti, než jim to zase všechno vypukne. S vámi je stále Terka Veselá a já vám přeju krásné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte Signál Rádio, kde si povíme, kam vyrazit třeba ještě tento víkend nebo v průběhu září. V Zoo Praha se totiž dnes v 13:00 odpoledne představila exkluzivní výstava kudlanek, ve které můžete spatřit hned 30 druhů kudlanek ze 4 kontinentů světa. Navštívit je budete moci po dobu celého měsíce září, a to v galerii Gočárovy domy v horní části zoo. Vstup na výstavu dostanete zdarma ke vstupence do zoo jako takové, takže se určitě vyplatí si na návštěvu vyhradit větší část dne. A když už tam budete, tak nezapomeňte, že to je jenom něco málo přes týden, co byl do velkého bazénu kousek od vstupu vpuštěn malý lachtánek Jabulani, který je pravnukem slavného Gastona. Tak na toho se určitě běžte podívat taky. Ale raději upozorňuji, že ten je ve velkém bazénu k vidění pouze každé ráno, kromě pátku. Tak ho pozdravujte a na Signál Rádiu pokračuje John Paul Young.

0: půl páté jste si na Signál Rádio měli možnost poslechnout anglickou taneční kapelu M People, která připravila půdu pro hity od OMD, Bonnie Tyler, Modern Talking a taky pro hit z Magneťáku, tak si na ně počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Modern Talking a Atlantis is Calling, to jste slyšeli na Signál rádiu. A jak jsem slíbila, další hit si pustíme z Magneťáku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Extravagantní obleky, make-up a barevné copánky, to je Boy George, zpěvák s velkým Z, módní ikona a taky frontman kapely Culture Club. Dnešní hit patří ale jeho solové kariéře a není to žádný jiný než Everything I Own z roku 1987. Přestože písnička už nevznikla z Culture Club, mnohé zůstalo stejné a proto vás určitě nepřekvapí podobný hudební styl, ve kterém nechybí jak popové, tak reggae rytmy. Tak si je pojďme pustit a nechat se jimi na chvíli unášet.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Hana Zagorová a je naprosto nezbytné na Signál Rádio, kde je naprosto nezbytné se opět po hodině podívat na situace na silnicích a předat slovo kolegovi Honzovi Navrátilovi, který pro vás sleduje dění doma i ve světě. Po odbytí 17. hodiny 80. od Erasure, Irene Curry nebo Duran Duran.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině si dejte pozor na D10 ve směru do Prahy. Na 13. kilometru je porouchané vozidlo, které tvoří překážku na vozovce a tvoří se tam pravděpodobně nějaká kolona a zdržení. Bezpečné cesty vám přeje Signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné sobotní odpoledne i se 17. hodinou pro vás máme na Signálu připraveny další zprávy. Při dnešním mši měla být do krypty baziliky v Jablonném v Podještědí uložena lebka svaté Zdislavy. Nestalo se tak, litoměřická diecéze s tímto krokem zatím vyčkává. Připomeňme, že restaurátoři lebku vyprošťovali před 16 hodin z betonu, do kterého ji zalil zloděj poté, co ji 12. května z baziliky odcizil a plánoval její pohřbení do vody. Po letní přestávce se na televizi CNN Prima News vrací partie Terezie Tománkové. Hostem její první části bude zítra prezident Petr Pavel. Jak zakopat pomyslné příkopy mezi vládou a Pražským hradem? I o tom bude v neděli od 11 hodin hovořit. Pavel mimo jiné prohlásil, že se s premiérem Andrejem Babišem domluvili na společných schůzkách k zahraniční politice. Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 27 lidí. Dalších 42 pak bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje více než 380 osob. Podle agentury Reuters to uvedl šéf správy kyjevské oblasti Timur Tkačenko.
0: Co se děje v regionu?
1: 700 tisíc korun investovala pražská fotbalová Sparta do zajištění nedělního ligového derby se Slavií. Finance se využijí na detekci bezpečnostních rizik, organizaci příchodu a odchodu diváků a také na monitoring pohybu rizikových skupin. Připomeňme, že minulý souboj pražských celků musel být po vniknutí fanoušků na hrací plochu ukončen za stavu 3-2 pro Slavii.
0: Sport.
1: Nikola Bartuňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elis Mertensovou 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla, a to 6-1, 4-6 a 2-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 17 hodin zakončíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia. Nedělní den bude s většinou polojasnou oblohou. Na horách ale zítra počítejme s přeháňkami a k večeru bude oblačnosti od západu přibývat. Vítr v neděli zafouká jihozápadní do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni Celsia. Na Moravě bude ještě o něco tepleji až kolem 30. Tolik další odpolední zprávy. Na Signálu se vracíme k 80.
0: Signál Rádio.
2: 3 minuty po 17. hodině jste se Signál Rádiem, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vás moc zdravím a rovnou vás nalákám na to, že pokud se vám letos urodilo více cuket, než byste si vlastně přáli a už na ně ani nemáte chuť, za chvíli dostanete recept, ve kterém je budete moci hezky schovat a ani nepoznáte, že tam jsou. Do té doby Erasure, Irene Cara a Duran Duran.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byly Duran Duran a hit Wild Boys ve čtvrt na šest na Signál Rádiu. Jestli máte doma hromadu cuket a už nevíte, co s nimi, mám pro vás jeden sladký tip, který možná překvapí i ty, kteří cuketu zrovna moc nemusí. A to čokoládový cuketový chlebíček. Cuketu v něm totiž skoro nepoznáte, ale právě ona se postará o to, že chlebík zůstane krásně vláčný a na rozdíl od některých buchet nebude hned druhý den tvrdý. Základ můžete vzít prakticky z jakéhokoliv receptu na čokoládový chlebíček nebo nějakou jinou buchtu, jenom do něj přidejte zhruba 250 gramů nahrubo nastrouhané cukety. Tu předtím lehce vymačkejte, aby v ní nezůstalo příliš vody a do těsta přidejte také trochu hořké čokolády. Pak už stačí všechno promíchat, nalít do formy a péct zhruba 50 až 60 minut na 175 stupňů. A jestli vydržíte do druhého dne, tak chlebíček by měl být údajně ještě vláčnější a chutnější. Tak pokud máte z léta cuket víc, než jste schopni sníst, šup s nimi do puchty a my pokračujeme v hudbě.

0: Půl šestá je tu čas, který na Signál rádiu využijeme k nahlédnutí do zítřejšího večera, protože to vám kromě našich hitů bude společnost dělat i další zajímavý rozhovor. Tentokrát vás pozveme do Poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Letos se ale začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. A jelikož u slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, už zítra se tak můžete těšit na rozhovor s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Tak nás laďte zítra v 18 hodin.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup produktů na zážitkové farmě Hanč ve Vraňanech u Mělníka. Ve farmářské prodejně nakoupíte čerstvé sezónní ovoce a zeleninu, ale také sazenice do vašich zahrádek a ochutnáte skvělé dobroty ve zdejším bistru.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Tak víni to rozproudili v éteru Signál Rádia. Docela nás čekají hity od Lori Branigan nebo Juliana Lennona. A pak si taky určitě počkejte na poslední dopravu a zprávy Honzy Navrátila, po kterých hned naváže kolega Martin Hovorka a dnešní nová hitparáda. Loučí se s vámi Terka Veselá, mějte krásný zbytek soboty a slyšíme se ještě teda v té dopravě, ale pak zase zítra. Tak ahoj!

0: Na Signál Rádio přišel čas na poslední dopravu a zprávy dne. Buďte s námi u nich a nenechte si ujít nový díl signálů světových hitparád, které vypuknou hned po nich.
1: Signál Rádio doprava.
0: Při 18. hodině si dejte pozor na 45. kilometru D1 ve směru do Brna. Je tu odstavené vozidlo s karavanem, takže počítejte s tvorbou kolony. A to samé platí i pro 35. kilometr D1 ve směru na Ostravu, kde je také porouchané vozidlo a předpokládané zpoždění, které může vyšplhat až k 1 hodině. Buďte na sebe za volanty poslední prázdninový víkend obzvlášť opatrní a mějte hezký zbytek večera se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný sobotní podvečer s 18. hodinou posloucháte Signál Rádio a teď také další dnešní zprávy. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letošních 310 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO v rozhovoru pro server Novinky řekla, že vláda tentokrát zaplatí všechny reálné výdaje, které předchozí kabinet opomíjel. V dalších letech ale už chce deficit srážet. Ministryně financí spoléhá hlavně na rychlejší růst ekonomiky a také na lepší výběr daní. V Česku od včerejšího večera místy spadlo přes 30 litrů vody na metr čtvereční. Nejvíce pršelo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech. Bouřky podle meteorologů nezpůsobily výraznější škody. Hasiči v Adržbachu mají za sebou náročnou noční záchrannou akci. Více než 10 hodin strávili 3 ženy a 2 muži na skalním útvaru Milenci. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset několik metrů nad zemí. Další 4 lidé pak čekali těsně pod vrcholem. Zásah záchranářů skončil kolem 5:45 ráno. Z výzkumu, jehož závěry zveřejnil The Guardian, vyplývá, že ve světě přibývá případů, kdy se umělá inteligence uživatelům doslova vymkne. Není výjimkou, kdy systém lže, ignoruje pokyny a sleduje své cíle škodlivými způsoby.
0: Co se děje v regionu?
1: Víkend přinese v Praze další změny ve vedení tramvajových linek. V souvislosti se zahájením výluky na Žižkově bude od soboty linka 5 v Holešovicích od zastávky nádraží Holešovice ve směru na výstaviště pokračovat jako linka 6. Linka 34 bude zrušena. V pondělí 31. srpna bude obnoven provoz na Hlávkově mostě. Cestující tak získají rychlejší spojení 5 z Vltavské do centra a 12 do Karlína.
0: Sport.
1: Párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal obsadila na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu 10. místo. Ve finále B skončila česká posádka 4. A Jakub Špicár a Daniel Havel postoupili na mistrovství světa do finále debl kajakářů na trati 500 metrů. V semifinále obsadili 2. místo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s polojasnou oblohou, na horách počítejme s přeháňkami a k večeru bude oblačnosti od západu ještě přibývat. Vítr zítra zafouká jihozápadní maximálně do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat od 24 do 28 stupňů Celsia. Na Moravě naměříme i 30. Takové byly zprávy na Signálu v sobotu s datem 29. srpna. Teď už ale míříme opět do historie, konkrétně do roku 1980. Je tu evropský žebříček v signálech světových hitparád. Tak hezký poslech přeje Honza Navrátil.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Posloucháte Signál Rádio, dobrý večer a představte si to, my se dnes slyšíme po 200. Je to tak. 200. vydání Signálu světových hitparád. Tak něco mi to říká, když to tady propočítávám, že vlastně necelé 4 roky vysíláme tuto hudební show, tento hudební speciál, ve kterém se vracíme k hitparádám, k hitparádovým žebříčkům z 80. let. A dneska začínáme 80. úplně od začátku, protože jsme v roce 1980. Čeká nás hudební žebříček právě z tohoto roku, evropský singlový žebříček tak, jak vypadal na konci léta, na konci prázdnin před 46 lety. Jaké pak písničky se asi tenkrát hrály? Budeme si je vůbec všechny pamatovat? Tak to jsou otázky, na které vám odpovím během těch následujících 60 minut. Já jsem Martin Hovorka a jsem moc rád, že posloucháte Signál Rádio.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: Nejvíce osmdesátek v českém éteru hraje právě Signál Rádio. Dobře, že posloucháte. A my právě teďka začínáme u 10. místa evropského singlového žebříčku. Tady jsou Queen a písnička, kterou jim poradil Michael Jackson, aby z ní udělali single. Detaily za malý moment, tak buďte s námi, ať se hezky poslouchá. Let's go!

Autorem této písně není ani Freddie Mercury, ani Brian May, ale baskytarista John Deacon, který postavil celý hit na chytlavém zvuku písničky Good Times od diskofunkové formace Chic. Tak trošku tu melodii kapela Queen vykradla, ale já mám pocit, že jim to nikdy nikdo neměl za zlé. Ale asi zřejmě se báli, že by jim to někdo mohl omlátit vo hlavu, tak neměli úplně v plánu s tou písničkou jít do rádia a do televize, prostě chtěli jí mít jenom jako na albu, bez toho aniž by vyšla jako single. To ovšem celé změnil Michael Jackson, protože on zhlédl koncert kapely Queen v Los Angeles a v zákulisí kapelu přesvědčil, zejména Freddieho Mercuryho, protože ten Freddie na Michaela hodně dal, tak jeho přesvědčil, že jde o jasný hit pro rádia, ať s tím kurňa něco dělají. Tak skutečně kapela Queen to jako přehodnotila a jako další single z desky, to bylo co za album, to bylo album z roku 80, deska The Game, tak to přehodnotili a vydali ještě na konci léta, na konci prázdnin písničku Another One Bites the Dust a megahit. V tomto případě na konci srpna roku 1980 10. místo evropského singlového žebříčku. Mám tu pro vás další písničku, také je k ní ohromný příběh. Úplně teďka otočíme list a dáme si písničku Cocaine od Erika Claptona. Ta písnička vyšla už v roce 1977, ale rok 1980 je s tímto hitem spojen hned ze dvou důvodů. Jednak Eric Clapton v 80. roce zahrál živý koncert, do jehož setlistu zařadil tehdy 3 roky starou písničku Cocaine. A na albu vyšel tehdy záznam z toho koncertu, takže se deska prodávala. No a Cocaine se začal najednou hrát. Po 3 letech si lidi vzpomněli, že existuje tahle písnička. Tak si dáme v té verzi z roku 1980. Cocaine a Eric Clapton.

Kytarový mák Eric Clapton na Signál rádiu. On samozřejmě měl mraky kytar, ale v jednom rozhovoru prozradil, že tou úplně nejlepší kytarou, kterou má nebo měl ve své sbírce, byla kytara, kterou si sestavil sám ze tří různých kytar. Jo? Zakoupil tři různé kytary, rozebral je na díly a postavil z nich úplně novou kytaru, tak ta byla prej nejlepší. V aukci se tato kytara vydražila za rekordních 960 tisíc dolarů, takže prostě bambilion, bambilion. Pokračujeme dál, 8. místo evropského singlového žebříčku před 46 lety, Irene Cara.

0: Posloucháme zpěvačku, která se jmenuje Irene Cara, vy ladíte Signál Radio a tato dáma se historicky zapsala na Oscarech v 80. roce. Tato píseň Fame vyhrála Oscara za nejlepší filmovou píseň právě roku 1980, ale Irene Cara v téže kategorii vlastně soutěžila sama se sebou, takže tam nebyl důvod, že by jako prohrála. Ona totiž zpívala i druhou nominovanou baladu Out Here On My Own a tak se stala vlastně vůbec prvním umělcem v historii Oscarů, který během jednoho večera naživo zaspíval dvě různé nominované skladby. Takhle dobrá byla a to si vemte, že jenom o 3 roky později napsala text ke svému dalšímu megahitu, taky byl filmový a to byla skladba What I'm Feeling z filmu Flashdance. Tak, přátelé, Irene Cara, šup, vyřízeno, můžeme si odfajfkovat, ale před námi je další zpěvačka. Tu vám teďka pustím mimo žebříček, protože byla by škoda si ji nezahrát, že máme trošku jako prostoru si zahrát i nějaký takzvaně vychytávky, jak se říká, koření našeho žebříčku, tak tehdy o prázdninách roku 1980 bodovala Kim Carnes, kterou vy budete znát. Díky tomuto hitu Bette Davis Eyes. Jenomže ten Kim Carnes naspívala až v 81. roce, ale už v tom 80. o rok dřív měla vlastně úspěšný hitparádový hit. Nedostal se do top 10, ale i tak samozřejmě se v hitparádách držel a pohyboval poměrně dlouhou dobu. Takže přátelé, pojďme si teďka zahrát. Pojďme si nabídnout, jak zpěvačka Kim Carnes zněla už v roce 1980. Úplný začátek její kariéry. Skladba More Love.
1: Signály světových hitparád 80. let na signál.

Na Signál rádiu zpěvačka s chraplavým hlasem, říká se, že to je takový ženský protějšek Roda Stewarta. To byla americká poproková a vlastně de facto i country zpěvačka Kim Carnes. A její hlas dokonce i skvěle poznáte v písni We Are The World, to je taková ta charitativní věc Michaela Jacksona a Leona Richieho na pomoc Africe. Taky ona byla vybrána mezi elitní skupinu amerických umělců pro tento projekt. No a takhle začínala její kariéra na začátku 80. let. Právě písní, kterou jste měli teďka možnost na Signál rádiu slyšet, skladba More Love. Já jsem vám ji dal jen tak jako mimo žebříček, abychom si připomněli, že právě tato známá zpěvačka umělkyně 80. let začínala v roce 1980. Tak, než si dáme třeba dejme tomu Abu nebo Davida Bowieho, protože i tito interpreté budou následovat, tak tu mám pro vás právě teď skupinu Genesis. Sedmá nejúspěšnější skladba evropského singlového žebříčku v srpnu roku 1980. Tady je skladba Misunderstanding.

Misunderstanding a písnička z repertoáru kapely Genesis. Phil Collins původně zamýšlel, že tuto skladbu použije pro své budoucí chystané debutové album, tím byla deska Face Value v roce 1981. Ale nakonec se rozhodl věnovat kapele Genesis právě pro desku Duke, která vyšla v 80. roce. Myslím si, že právě tato skladba definovala, co se kapely Genesis týče, celá jejich 80. léta. To je prostě ten milovaný zvuk kapely Genesis a Phila Collinse. Mimochodem, tohle vlastně byla písnička, kterou Phil Collins napsal, když se rozváděl. Bylo to vlastně v době, kdy krachovalo jeho manželství. A i ta další skladba bude vlastně taková porozchodová, protože nás čeká skladba Winner Takes It All od ABBY, šestá nejúspěšnější písnička v srpnu roku 1980 na evropském kontinentu. A vemte si, že je to vlastně úplně nejlepší píseň v celé historii skupiny ABBA a přitom je tak smutná, protože vlastně Björn tuto skladbu napsal krátce poté, co se rozpadlo jeho manželství se zpěvačkou kapely ABBA Anetou. A teď si vemte, že ten Björn napsal text o bolestivém rozvodu a následně přinutil svou čerstvou ex-manželku Anetu, aby píseň naspívala jako hlavní zpěvačka. Aneta později přiznala, že text jí hluboce zasáhl, při nahrávání měla slzy v očích, ale píseň milovala. Podle kritiků i samotného Björna je její interpretace vůbec nejlepším pěveckým výkonem její kariéry. Takže ABBA a Winner Takes It All, teď na Signál rádiu.

Rozvodová píseň skupiny ABBA, Winner Takes It All. A já jsem tady teďka si našel pár rozhovorů, které Björn z ABBY dal novinářům, kdy se právě ptali na to, jestli ta písnička je přesné vyjádření a popis jejich rozvodu. Tak on tvrdí, že to tak není, že reálně v jejich rozvodu prý nebylo žádného vítěze ani poraženého, tak aspoň, že tak. Posloucháte Signál Radio, hrajeme si písničky z evropského singlového žebříčku, jak tento žebříček vypadal na týden přesně před 46 lety. A než se vrhneme do top pětky, tak přátelé, skupina Pointer Sisters, pojďme si o ní říct pár vět. Známá kapela, která měla dva obří hity, Jump a taky I'm So Excited. Tady ty písničky bodovaly v parádách kolem 82. 83. roku, i když skupina Pointer Sisters na hudební scéně byla už od roku 1969. Ale pozor, přátelé, v hitparádách se také v roce 1980 držela píseň He's So Shy, se kterou Pointer Sisters vstoupili právě do 80. let. Takže píseň, na kterou se úplně zapomnělo, He's So Shy a Pointer Sisters právě teď na Signál Rádiu. Pojďme si tyhle tři sympatické holky připomenout v našem vysílání. Pěkný poslech.

0: Skupina Pointer Sisters vydala skladbu He's So Shy přesně uprostřed léta roku 1980 a pro sesterské trio Pointer Sisters tato skladba znamenala zásadní zlom v kariéře, protože redefinovala jejich styl ze swingového retra do moderního popíku a na podzim pak následně se tato píseň vyšplhala až ke třetímu místu americké singlové hitparády. Tak jsme si dali na ochutnávku právě písničku He's So Shy tady v signálech světových hitparád, které pokračují dál, protože stále tu máme ještě prvních pět míst evropského singlového žebříčku, tak jak vypadal na konci prázdnin roku 1980. Vydržte a jedeme dál.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: A tady už je další skladba, která v těchto dnech slaví 46 let. David Bowie a jeho Ashes to Ashes.

0: Toto je pátá nejúspěšnější písnička evropského singlového žebříčku v srpnu roku 1980. Skladba Ashes to Ashes, vlastně jedno z největších mistrovských děl Davida Bowieho. Vy posloucháte Signál Radio a existuje taková historka, jak se natáčel videoklip tady k té písničce. Mimochodem vlastně jeden z nejdražších hudebních klipů své doby. Ještě navíc to bylo v době, kdy nebylo MTV, takže to byla doba před MTV a už tehdy si David Bowie zakládal na tom mít drahé kvalitní videoklipy. No a natáčeli klip, natáčela se ikonická scéna na pláži. Scéna s buldozerem. Když tak se podívejte na ten videoklip, pochopíte. No a tam se procházel po té pláži starší muž se psem a režisér za ním přišel, požádal ho, říká, psem, milý pane, mohl byste odejít tady z úhlu kamery, ukázal na Davida Bowieho a říká, tady prostě pán tady natáčí a tak dále, jestli byste mohl uhnout, my to potřebujeme natočit, ten klip a tak dále. Položil tomu pánovi ten režisér otázku, víte vůbec, co to je za člověka, ten, co tady natáčí ten videoklip? A ten pán se podíval na Davida Bowieho, který byl kompletně pod make-upem a měl na sobě kostým Pierrota a ten pán suše odpověděl. Teď budu citovat. Jasně, že vím, kdo to je. Nějaký kretén v klaunském obleku. Pardon, ale musel jsem, to je jako přímá citace. To. David Bowie později přiznal, že pro jeho ego to byl velmi ozdravný a zásadní moment. Tak my jedeme dál. Signály světových hitparád pokračují. Teďka kapela Air Supply a Loud of Love je romantika.
1: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

australské duo Air Supply a jedna z nejikoničtějších a nejhranějších milostných balad všech dob, A Lot of Love. Čtvrté místo evropského singlového žebříčku před 46 lety. Víte, co je zajímavé? Že pánové, co měli pod palcem skupinu Air Supply, ten Graham a Russell, jo, tak oni se nedali dohromady někde v garáži ani přes inzerát. Oni se seznámili už v roce 1975, pět let před vydáním nebo před úspěchem hitu A Lot of Love, a seznámili se jako herci a zpěváci v australském nastudování rockové opery Jesus Christ Superstar. Tam zjistili, že jejich hlasy k sobě dokonale ladí, a po večerech po divadelním představení začali skládat právě písně pro skupinu Air Supply. Signály světových hitparád pokračují dál. Za malý moment ještě třetí, druhé a první místo evropského singlového žebříčku, tak jak vypadal na konci prázdnin roku 1980. Ale já si myslím, že by vás mohlo zajímat, co nás čeká za týden, když si nás naladíte za rovných 7 dní. Ha! Přátelé, slyšíte to? Už vám to hraje? Za týden rozhodně nebude nuda při signálech světových hitparád, protože ty nás dovedou do britského singlového žebříčku z roku 1981, kde mimochodem

0: této písně je ten, co opustil skupinu Depeche Mode, Vince Clark. On říkal v nějakém rozhovoru, že neměl rád taneční hudbu, až někdy kolem svých 20. narozenin šel na diskotéku a tam slyšel nějaký taneční hit a jemu se to tak zalíbilo, že si řekl, že by něco podobného chtěl udělat s kapelou Depeche Mode. A tak vznikla skladba Just Can't Get Enough. Ohromný hit 81. roku, což je mimochodem rok, do kterého se podíváme příště se Signály světových hitparád. Tento hudební speciál vysíláme na Signál rádiu vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21. hodin a budu se na vás opět těšit. Každopádně dnes ještě nekončíme, protože já tady stále mám tři největší hity evropského žebříčku ze srpna roku 1980. Tak pojďme na ně.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A tohle už je největší disco-funkový klenot historie, skladba Gimme the Night a George Benson. Přátelé, a pozor, za malý moment vám prozradím, co má společného tato píseň s Michaelem Jacksonem.

George Benson a pecka Give Me The Night. Mimochodem, tady tu písničku dával dohromady celý tým kolem Quincyho Jonesa a právě ti samé lidé následně pracovali i pro Michaela Jacksona. Dokonce ten samý tým lidí udělal pak s Michaelem Jacksonem také nejprodávanější album všech dob, album Thriller. Tak oni si to asi celé nacvičili tady u George Bensona a vzhledem tomu, že jim to šlo, tak své služby nabídli i Michaelu Jacksonovi. Ne, to si teďka vymýšlím, protože pravdou je, že Michael Jackson s Quincym Jonesem pracoval už od 70. let. Jenom ten George Benson se tomu Quincymu tak jako připletl do cesty a slovo dal slovo a i pro něj udělal hit. Give Me The Night, asi největší disco hit právě roku 1980. To bylo třetí místo evropského singlového žebříčku před 46 lety a nás čeká teďka skladba, která bude znít, jakoby zpívala skupina ABBA, ale ABBA to není. Z druhého místa naší dnešní hitparády Olivia Newton-John a Magic.

0: Skladba Magic od Olivie Newton-John je ukázkovým příkladem písně, která kompletně zastínila film, pro který byla stvořena. To je písnička z filmu Xanadu, který byl příšernej a tak dále, prostě nikoho nezajímal, ale skladba vynikající, písnička Magic. Dokonce jedním z největších fanoušků této skladby byl překvapivě John Lennon. Pouhé 3 měsíce před svou smrtí, září roku 1980, poskytl rozhovor, v němž jmenoval skladbu Magic jako jednu z mála současných popových novinek, které se mu opravdu upřímně líbí a rád si je pouští.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Signály světových hitparád dnes z roku 1980, už jsem to lehce nakousnul, John Lennon, tak on byl právě v tomto roce zastřelen 8. prosince v New Yorku. Co dalšího se dělo v 80. roce? Tak třeba v Japonsku byla představena nejpopulárnější arkádová videohra všech dob a to byl Pac-Man. Taky jsme si mohli poprvé zahrát ten hlavolam, který se masově začal vyvážet do celého světa, a to Rubikova kostka. A ještě pojďme dát ještě taky trošku nějakého sportu. Bojkot olympiády se konal. Letní olympijské hry v Moskvě bojkotovalo přes 60 států na protest proti sovětské invazi do Afghánistánu. Tak to je tak jako z lehounka rok 1980. Pojďme se ale zpátky věnovat hudbě, protože vás jistě zajímá, jaká byla ta úplně nejpopulárnější písnička na konci prázdnin v srpnu roku 1980. Takže moji milí drazí posluchači Signál Rádia, tím úplně největším hitem byla skladba Upside Down, o který se postarala Diana Ross. Já bych dokonce řekl asi nejúspěšnější hit její kariéry. Tak pojďme si písničku nabídnout. Já vám popřeju hezký večer, buďte i nadále se Signál Rádiem. Já jsem Martin Hovorka a budu se na vás těšit opět za týden. Ahoj!

0: 80s Party Signál Rádia.
1: Každou sobotu od 7 večer do půlnoci.

0: Signál Radio.
1: And you can dance for inspiration.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.